0: ale še bito,
1: ja, ampak ne jim drinka.
2: Ja, vaj, da, da, vaj,
3: kaj zelo, daj. Vettel kraber se nele mane kesto.
0: Mano da kažer, so mano da li osma.
1: Ja, vaj, da slihe, sva slihe.
3: Vettel kraber se nele mane kesto.
0: Kajnke, mitke, na, ega, ma, ha, drunke, zelo.
1: Ja, vaj, dike, sik, je, os, os.
3: Vettel kraber se nele mane kesto.
1: Ka, vir, vi je, jur, fushe,
0: ja, prekontent. Ja, vi, kuk. Ja, vaj, vaj, vaj, vaj, vaj,
3: vaj, vaj, vaj, vaj, vaj, vaj, vaj, vaj, vaj, vaj, vaj, vaj, vaj, vaj, vaj, vaj, vaj, vaj, vaj, vaj, vaj, vaj, vaj, vaj, vaj, vaj, vaj, vaj, vaj, vaj, vaj, vaj, vaj, vaj, vaj, vaj, vaj, vaj, vaj, vaj, vaj, vaj, vaj, vaj, vaj, vaj, vaj, vaj, vaj, vaj, vaj, vaj, vaj, vaj, vaj, vaj, vaj, vaj, vaj, vaj, vaj, vaj, vaj, vaj, vaj, vaj, vaj, vaj, vaj, vaj, vaj, vaj, vaj, vaj, vaj, vaj, vaj, vaj, vaj, vaj, vaj, vaj, vaj, vaj, vaj, vaj, vaj, vaj, vaj, vaj, vaj, vaj, vaj, vaj, vaj, vaj, vaj,

0: ale se ví toho, tohle jindrýka.
1: A vole, tady byl díky zvědej.
2: Vettel kraber senil, manete stům.
0: Mano za kážero, co mano dělí ova.
1: A slíhe, smakli, a slíhe.
2: Vettel kraber senil, manete stům.
0: Kejnke, mítke, má, jaká macha drunka zem.
1: No, díky,
3: sich, jos, jos.
2: Vettel kraber senil, manete stům.
1: Kovír, vy je jůr, fuše,
0: tak on ten. A víkuk, volma uho má mérno.
2: Vettel kraber senil, manete stům.
4: Witches.